0: co bude dělat, když si to stejně vezme.
1: No, tak, to trošičku demolovali, ale... Oslízlou potvoru,
0: ale nakonec